0: and a baseline.
1: Zoon Radio.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na něco, co spojuje plíce, srdce a beztížný stav nad vašimi hlavami. Astronauti z expedice 74 na mezinárodní vesmírné stanici totiž studují bakterii, která způsobuje zápal plic a jak dokáže dlouhodobě poškodit srdce. Jak uvádí NASA, vědci využívají unikátní prostředí mikrogravitace k pozorování srdeční tkáně vypěstované z kmenových buněk. A když se taková tkáň ocitne tváří v tvář bakteriální infekci, chová se ve vesmíru jinak než dole na Zemi. Bakterie totiž v beztížném stavu mění své vlastnosti. Jsou agresivnější, rychlejší, prostě turisté první třídy. Cíl je vážný a krásný zároveň. Najít nové metody léčby kardiovaskulárních chorob a infekcí pro pacienty na Zemi. Takže až vás příště někdo zaskočí kašlem v tramvaji, vzpomeňte si, odpověď možná hledají 4.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než na ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Get that trouble funk signature to go with my voice.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Dr. York vydává 6. května 1985 své debutové album New. Z obalu stříká čertovské charisma v obleku, booklet je zasypaný romantickými texty a v zádech má vlastní label Passion, studio i kapelu.
2: Zajímavý, vášnivý.
1: Skladba It's Only a Dream se tiše šíří rádiovým éterem, jenže za mikrofonem se skrývá mnohem víc. Dr. York zároveň vede náboženské hnutí, které kombinuje černý nacionalismus, islám, egyptskou mytologii, UFO, konspirační teorie a vlastní tvrzení, že je mimozemský učitel z planety Risk. A samozřejmě, že za touhle šaškárnou jsou věci mnohem temnějšího charakteru.
3: To ne!
1: Sekty tohoto zpěváka, proroka, léčitele a mimozemšťana mění jména rychleji než obaly kazet a všechny spojuje jedno. Dr. York v čele jako Supreme Grand Master, Chief Black Eagle nebo taky Isa Al-Hadi Al-Mahdi.
4: And I want people to tell me, anyone who saw the movie 2001 Space Odyssey, I want y'all to see something. Because in that movie the computer took over. Do y'all remember that?
1: V 90. letech se Dr. York se svými 300 následovníky přesune do venkovské Georgie, kde postaví bizarní komplex jménem Tamare, egyptský chrám uprostřed amerického jihu doplněný o sfingy, pyramidy a bránu jako z fantasy filmu. Tady už nebude hrát na popové žebříčky, ale na něco mnohem většího, spásu lidstva a vlastní kult Nubian Nation, který je zcela podřízen jeho zvrhlým choutkám.
5: Co se stalo?
6: Nemám zdát, ale vzbudil jsem se s tímhle.
5: Pane bože,
6: to teď budu žít?
5: Tohle není Davidova hvězda, to je pentagram, satanický symbol užívaný k vyvolání démonů z pekla.
6: Tak to není dobrý.
1: Po miléniu už bude z neúspěšného R&B zpěváka Dr. Yorka zločinecký predátor, který bude odsouzen na 135 let vězení za sexuální zneužívání, obchod s lidmi a praní špinavých peněz v jednom z největších případů tohoto druhu v historii USA.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
2: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Dobrá znamení se vrací na Prime Video s posledním epickým dobrodružstvím. Dánský kaštánek je zpět s novým případem, zatímco kohouti na Netflixu nasadili mužskou zranitelnost a HBO Max přináší historický Song of the Samurai. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Nechte se vtáhnout do světa filmu. Půlnoc v Hollywoodu právě teď na Zun Rádiu.

0: known each other a long time. I could always rely on you. You could always rely on me. We're a team. We don't need heaven. We don't need hell. Just be an us.
1: Nothing lasts forever.
2: Action! Na Prime Video startuje třetí a zároveň finální řada britské fantasy komedie Dobrá znamení. Tvůrce Neil Gaiman, který celý seriál adaptoval z kultovní knihy napsané spolu s Terrym Pratchettem, přivádí zpátky svůj naprosto nezaměnitelný pár. Anděla Aziraphale v podání Michaela Sheena a démona Crowleyho, kterého hraje David Tennant. Od konce druhé řady jejich tisícileté přátelství poněkud pokulhává. Aziraphale totiž přijal nazvítku nebe a vrátil se na nebeský trůn jako nový nejvyšší archanděl, pověřený ničím menším než dozorem nad druhým příchodem. Padlý anděl Crowley mezitím smutně bloudí ulicemi londýnského Soho. Jenže vesmír má jiné plány a osu světa zřejmě nelze udržet v rovnováze bez té nejpodivnější dvojice, jakou kdy stvoření přineslo. Démona z Bentley a anděla s knihkupectvím. Třetí a závěrečná řada Dobrých znamení je ode dneška na Prime Video.
1: I've come to help you. Ready? You want an apology from me?
3: You could have avoided all this. The house had come with me.
1: How could we have been happy knowing that we were leaving all these people to goodness knows what awfulness?
4: So, do you have any idea where the Book of Life might be?
5: Of course I don't.
6: Angel, time to go.
7: You clearly can't do this on your own.
1: How fast did you say this goes?
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má sil. Nejžhavější premiéry, největší trháky, nejvíc filmové zábavy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu.

0: Marquez fra Europol må lede efterforskningen. Soli, KMS.
1: Ja.
2: Action!
3: Na Netflix se vrátil dánský kriminální thriller Kaštánek a samozřejmě přichází v druhé řadě s novým případem. Detektivní duo Mark a Naya znovu spojuje síly, když je nalezena zavražděná 40-letá žena s minulostí, která vydá na celý děsivý příběh. Měsíce ji kdo si sledoval, posílal jí fotografie, videa a nevinně znějící říkanku, která ale v jeho podání nic nevinného neznamenala. Záhy se ukáže, že případ je spojen s dosud nevyřešenou vraždou 17-leté středoškolačky z doby před 2 lety. Co mají dvě zdánlivě nesouvisející oběti společného a kdy si neznámý stalker vybere další. Seriál vychází z bestselleru dánského scénáristy Sørena Svenstrupa, toho samého, který dal světu kultovní Zločin. Druhá řada dánského thrilleru Kaštánek je dostupná na Netflixu.
4: Det med jer, jeg pludselig tog afsted.
5: Nej, nej, det er helt okay. Vi skal alle sammen videre.
4: Hej, Lee. Taleramsen.
5: Dogon, send det her til Sarah.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Svatba už není. Dotace gratis CZ, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
5: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
3: Jo.
4: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
2: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zoom Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Een jaar geleden deden mijn vrienden en ik een cursus nieuwe mannelijkheid. Wat is een man? En wat is een vrouw? Het is niet makkelijk te voldoen aan wat de moderne maatschappij...

0: maatschappij van ons verlangt.
1: Klote cursus die alles kapot heeft gemaakt.
2: Action! Na Netflix se vrací nizozemská komedie Kohouti s druhou řadou. Mike, Danny, Ivo a Greg, čtyřicátníci uprostřed krize mužství. V první řadě se zuřivě bránili světu, který se jim měnil před očima, a teď jsou rozhodnutí změnit přístup. Méně kohoutí, více zranitelní. Jenže zatímco jsou oni konečně připraveni na novou formu maskulinity, okolní svět s tím tak docela nepočítá. Druhá řada kohoutů je ode dneška k dispozici na Netflixu.
3: Ik zou het lekker laten.
4: Ik zou melden.
5: Ik zou met in de bed gaan.
6: Dit is Danny, my straight best friend.
7: Hij heeft andere vrienden.
8: Vind je het bij hun leuker dan bij ons?
9: Al die agressie en dat macho gedrag.
10: Ik wil een open vriendschap.
11: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Hollander a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Hollandre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: HBO Max zařadil do svého katalogu japonskou novinku, historický akční seriál, který jistě potěší fanoušky Shogunu, Song of the Samurai. Příběh se odehrává v Kyotu na sklonku období Edo a sleduje legendární samurajský sbor Shinsengumi, elitní bojovníky, kteří v posledních letech japonského šogunátu bránili město před nepřáteli i před vlastními pochybnostmi. V centru děje stojí pouliční rváč Toshizo, muž, který v Shinsengumi nejprve hledal jen útočiště a nakonec v něm našel rodinu a smysl života. Ona rodina je ale křehká, zrady, nemoci a válka ji zkouší na každém kroku. Seriál je adaptací japonského komiksu Shirurun Shinsengumi Requiem a za kamerou stojí režisér Kazutaka Watanabe. 6 epizod nabízí akci, historické drama a pohled na dobu, kdy starý svět umíral a noví hrdinové nevěděli, na čí stranu svou katanu pozvednout. Song of the Samurai najdete nyní na streamovací platformě HBO Max.
1: Sakeru dake saite chiriai. Tokoton sakouze.
2: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

co je nového na streamingu? Poslouchejte Půlnoc v Hollywoodu.

Jako každou středu, než se v kinech otočí nová várka titulů, mám pro vás přehled toho nejlepšího posledních dvou týdnů. Mezi úspěšné tituly v kinech se zařadil Mortal Kombat 2. Šampioni Zeměříše se vracejí v ještě brutálnější podívané, tentokrát čelí samotnému Shao Kahnovi. Karl Urban v čele slibuje akci bez kompromisů. Hned vedle stojí možná překvapení týdnů B-tým na stopě. Hugh Jackman hraje pastýře, jehož ovce se po záhadné události na farmě rozhodnou vzít vyšetřování do vlastních kopítek. Detektivní komedie od režiséra Kyla Baldy. Pro náročnější diváky si v kinech vede skvěle i drama Zmizení Josefa Mengeleho. Režisér Kirill Serebrennikov sleduje uprchlého nacistického doktora napříč Jižní Amerikou pohledem jeho vlastního syna. Nepříjemné, znepokojivé a silné. Festivalový kousek Přehrada z písku oslovuje české diváky. Příběh mladého muže, jehož klidný venkovský život se otřese po návratu první lásky z dětství. Intimní a křehké coming of age queer drama z Balkánu. Z hororového žánru si v kinech vede skvěle také irská novinka Hokum. Adam Scott jako spisovatel zakotvený v odlehlém irském hotelu, kde apartmá nevěsty nikdy nikdo neotvírá. Damien McCarthy staví napětí pomalu a pečlivě a výsledek stojí za to. A na závěr španělské intimní drama Neděle, příběh dospívající dívky, která se rozhoduje pro klášter, zatímco rodina kolem ní zápasí s pochybnostmi, láskou i vírou. Alauda Ruiz de Azua točí o věcech, o kterých se jim těžko mluví. Takže to bychom měli nejlépe hodnocené snímky v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. O premiérovém čtvrtku nás čeká 80kový Top Gun na velkém plátně s Tomem Cruisem bez vrásek nebo animovaná klasika v novém kabátě Farma zvířat. Díky, že posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, váš pravidelný vhled do novinek ze světa kinematografie a především, že ladíte Zoom Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečíč a Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Netrpte.
1: Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché. Na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zvuk. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás příběh, který dokazuje, že někdy nejlepší astronomové nesedí v observatořích, ale doma u počítače s kávou. Jak uvádí Universe Today, dobrovolníci z projektu Backyard Worlds Planet 9 právě zdvojnásobili počet známých hnědých trpaslíků v našem kosmickém sousedství. Tito takzvaní neúspěšní hvězdáři jsou notoricky obtížně k nalezení, nejsou dost velcí na jadernou fúzi a v optickém světle jsou prakticky neviditelní. Ale lidské oko porazilo algoritmy. Tisíce občanských vědců procházely infračervené snímky z družice WISE a objevily přes 3000 nových kandidátů. 2357 trpaslíků typu L a 649 typu D. A bonus? 9 vzácných dvojhvězdných systémů ultrachladných trpaslíků. 61 dobrovolníků dokonce dostalo autorství v odborném časopise. 2 miliardy dalších snímků ještě čekají, takže pokud sníte o vědecké publikaci, máte šanci. Vesmír je velký, ale s vámi se zmenšuje. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: i žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když...
5: Jo, ty krávo, to je síla.
3: Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
3: Jo.
4: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Jo.
2: Největší testovací akce pro motorka.

0: www.kempečka.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Dr. York vydává 6. května 1985 své debutové album New. Z obalu stříká čertovské charisma v obleku, booklet je zasypaný romantickými texty a v zádech má vlastní label Passion, studio i kapelu.
2: Zajímavý, vášnivý.
1: Skladba It's Only a Dream se tiše šíří rádiovým éterem, jenže za mikrofonem se skrývá mnohem víc. Dr. York zároveň vede náboženské hnutí, které kombinuje černý nacionalismus, islám, egyptskou mytologii, UFO, konspirační teorie a vlastní tvrzení, že je mimozemský učitel z planety Risk. A samozřejmě, že za touhle šaškárnou jsou věci mnohem temnějšího charakteru.
3: To ne!
1: Sekty tohoto zpěváka, proroka, léčitele a mimozemšťana mění jména rychleji než obaly kazet a všechny spojuje jedno. Dr. York v čele jako Supreme Grand Master, Chief Black Eagle nebo taky Isa Al-Hadi Al-Mahdi.
4: And I want people to tell me, anyone who saw the movie 2001 Space Odyssey, I want you all to see something. Cause in that movie the computer took over. You all remember that?
1: V 90. letech se Dr. York se svými třemi sty následovníky přesune do venkovské Georgie, kde postaví bizarní komplex jménem Tamare, egyptský chrám uprostřed amerického jihu doplněný o sfingy, pyramidy a bránu jako z fantasy filmu. Tady už nebude hrát na popové žebříčky, ale na něco mnohem většího, spásu lidstva a vlastní kult Nubian Nation, který je zcela podřízen jeho zvrhlým choutkám.
5: Co se stalo?
6: Nemám zdát, ale vzbudil jsem se s tímhle.
5: Pane bože, to teď budu žít?
6: Tohle není Davidova hvězda, to je pentagram, satanický symbol užívaný k vyvolání démonů z pekla.
5: Tak to není dobrý.
1: Po miléniu už bude z neúspěšného R&B zpěváka Dr. Yorka zločinecký predátor, který bude odsouzen na 135 let vězení za sexuální zneužívání, obchod s lidmi a praní špinavých peněz v jednom z největších případů tohoto druhu v historii USA.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: Takže, jak to tady chodí?
6: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
5: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
7: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
6: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
5: Jo.
6: Vokoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
8: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Posloucháte vesmírnou show Pana Vanguarda na Zoom rádiu. A mám pro vás čerstvé novinky z plánovacího prkna agentury NASA. NASA oznámila

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem

ale jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Excehomo Šternberg 2026. Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakl.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Bruno Bergonzi a Michele Vicino žalují 9. května 1995 za plagiátorství své skladby Taking Me to Paradise, Prince.
2: Je to symbol.
1: Je to rok, co Prince vydal tajemstvím a inzerátem v novinách opředený hit, který jsme řešili ve 132. výletu do historie The Most Beautiful Girl in the World.

Za to písnička italských skladatelů, kterou naspíval Reinhard J. v 83. nebyla nijak úspěšná, ale její refren, co si budeme povídat, má hodně společných prvků. Z Princovo nejkrásnější holky na světě se tak stává nejkrásnější soudní tahanice. Spor se povleče díky extrémně pomalému soudnímu systému v Itálii až do roku 2015, kdy v Římě odsoudí prince za plagiátorství a po celou tuto dobu nebude píseň v Itálii distribuovaná. Je zvláštní, že Bergonzi s Vicinim nežalovali taky Cutting Crew, kteří vydali podobný plagiát v 86. Je vtipné, že římské úřady se nebudou schopny dozvonit na prince v Paisley Park a ten nikdy nepřevezme ono rozhodnutí soudu. Tudíž všechna vydání alba The Gold Experience v Itálii budou neúplná bez této písně, včetně streamingových platform, a to až do roku 2022, tedy 5 let po smrti prince, kdy se vlastníci jeho pozůstalosti dohodnou s autory původní italské skladby, což konečně umožní znovu vydání The Most Beautiful Girl in the World, a to jak na streamovacích službách, tak i na fyzických nosičích v Itálii.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Budka z borovice pro ptáky.
5: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
4: Obytej v les 2,8 centáků.
5: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
4: Ne.
5: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
6: Takže, jak to tady chodí?
7: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
6: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
8: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
7: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
6: Jo.
7: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
9: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Dnes nás čekají jen a pouze premiéry v kinech. Top Gun se vrací na plátno v rámci 40. výročí, Palmason se ptá, co nám zbylo z lásky a Orwellova farma zvířat ožila v novém moderním provedení. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: His exploits are legendary. You will not find a finer fighter pilot anywhere in the world.
1: That field needs the name for speed.
2: Maverick, you've been called back to Top Gun.
3: Do českých kin se vrací jeden z největších akčních hitů 80. let. Top Gun slaví 40 let od svého uvedení a na filmová plátna ho nyní přináší Cinemart. Režisér Tony Scott tehdy vypustil do světa příběh mladého vojenského pilota Peta Mavericka Mitchella, kterého si zahrál Tom Cruise, a tento film z něj udělal globální superstar. Maverick nastupuje do elitní školy bojového létání, kde chce dokázat, že je ten nejlepší. Jak jinak? Jenže jeho hazardérské instinkty a pohrdání pravidly mu víc zavírají dveře, než otevírají, a teprve tragická nehoda ho donutí podívat se sám na sebe bez pilotní helmy. Po boku Toma Cruise se na plátně objevili také Val Kilmer, Kelly McGillis nebo Anthony Edwards. Top Gun, klasika, která ani po 40 letech neztratila tah, je nyní k vidění v českých kinech.
4: What you do up there is larger than life.
5: Talk to me, Goose.
6: Talk to me, Goose.
7: This is where you belong.
8: I'm a fighter pilot. It's not what I am. It's who I am.

Amazon Prime Video spustil nový bundle v Americe. Za $20 měsíčně získají diváci dohromady Apple TV Plus a Peacock Premium Plus v jednom předplatném. A to je docela přesný obraz toho, kam celý streamovací svět momentálně míří. Po letech, kdy každá platforma bojovala o vaši pozornost zvlášť, začínají velcí hráči balíčkovat. Netflix, Disney Plus, HBO Max, Apple TV Plus, Peacock, Amazon. Svět se pomalu vrací k tomu, co známe jako kabelovku, ale tentokrát bez nutnosti platit za 100 kanálů, které si nikdy nepustíme. Tato konkrétní nabídka je prozatím jen pro americký trh. Peacock v Evropě vůbec nefunguje, ale trend je jasný. Agregace je nová černá.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou, co tě jen tak neunaví. Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend 10

0: Sun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Far, far away in a small rural town, a family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner. They look happy and content, safely tucked away from all the dangers of the world.
3: Dnes vstupuje do českých kin nový film islandského režiséra a autora Hlynura Palmasona Co nám zbylo z lásky. A pokud jste viděli jeho předchozí snímky Bílý bílý den nebo Godland, víte, do čeho jdete. Palmason tentokrát natočil rodinné drama o rozpadajícím se manželství a udělal to doslova po svém. Film točil 8 let s vlastní rodinou, vlastním psem a v domovském islandském městečku. Děti hrají jeho skutečné děti, pár pak Saga Gorsgadotir a Severir Gudnason. Kritici chválí přesný vizuální styl, suchý islandský humor i to, jak film umí být zároveň odlehčený i hluboce dojemný, s nečekanými prvky magického realismu, které z rodinného dramatu dělají něco jiného, než byste čekali. Magazín Variety ho popsal jako citlivé manželské vyprávění s éterickou přesností obrazu a posedlostí proměnlivými náladami islandské krajiny. Snímek Co nám zbylo z lásky přichází do českých kin v distribuci Aerofilms.
4: Humor.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: What's up?
1: We are going on vacation.
0: I do hope it's somewhere good.
2: What does that say?
3: Laughter House!
2: That sounds awesome. I love to laugh.
3: It's a slaughterhouse.
2: Look at all this deliciousness. They want this.
3: Do you want to be food or do you want freedom?
4: Then let's fight for it.
5: Do českých kin můžete vyrazit i na animovaný film Farma zvířat. Nové zpracování slavné satirické bajky George Orwella, která je dnes možná aktuálnější než kdy dřív. Na farmě se zvířata vzbouří proti svému lidskému pánovi, vyženou ho a rozhodnou se řídit vše po svém svobodně, rovně a spravedlivě. Jenže jak to tak bývá, někteří jsou si rovnější než ostatní. Osvobozenecká revoluce se postupně mění v nový systém útlaku, kde přepisování pravdy, propaganda a strach nahrazují původní ideály. A otázka, jestli se tomu někdy dokáže vůbec někdo postavit, visí ve vzduchu víc než znepokojivě. Režie se chopil Andy Serkis, herec a režisér, kterého čeští diváci dobře znají jako Gluma z trilogie Pán prstenů nebo šimpanze Cezara ze série Planety opic. Tentokrát režíruje a hlasově se podílí na velkolepě obsazeném animáku, kde svými hlasy přispěli Seth Rogen, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Steve Buscemi, Glenn Close nebo Jim Parsons. Farma zvířat dnes vstupuje do kin v dabované i titulkované verzi pod hlavičkou distribuce Cinemart.
3: We're free! Whatever goes upon two legs is an enemy.
6: Four legs, good. Two legs, bad.
3: No animal shall wear clothes.
7: Huh? What? We're show pigs.
3: And all animals are equal. Yeah!

my si ještě dáme kompletní rychlý přehled všeho nového, co dnes dorazilo do kin. Největší festivalový titul tohoto týdne přichází ze severu, islandské drama Co nám zbylo z lásky od režiséra Hlynura Palmasona, který stojí za kamerou i za scénářem. Pětičlenná rodina na Islandu, sníh, ryby, kosatky a tiché drama skryté pod poklidnou každodenností. Žádný thriller, žádný velký zvrat, jen věci, které jsou skutečně důležité. Tohle je festival na talíři i v kině. Úplně jiný kalibr pak přináší nová animovaná Farma zvířat. Andy Serkis zpracoval Orwellovu klasiku s hvězdným hlasovým obsazením. Revoluce, která se zvrhne v nový útlak. A pak je to klasika, která se vrací na plátno v rámci 40. výročí Top Gun z roku 1986. Tom Cruise, Val Kilmer a hazardní pilot Maverick. Kdo to v kině nezažil, má šanci to napravit. Do kin vstupuje také Iron Maiden Burning Ambition, 5 desetiletí jedné z největších heavy metalových legend. Archivní záběry, rozhovory s Larsem Ulrichem, Javierem Bardemem nebo Chuckem D. Tohle je pro fanoušky povinná výprava do kin. A na závěr kinopremiéra pro vaše píďata, francouzská animovaná Malá Amélie o 3leté dívence, která si myslí, že je všemocná, dokud ji nezastaví kousek čokolády. Film nominovaný na Oscara, Zlatý Globus i Cezara a oceněný na prestižním festivalu v Annecy. Tak to jsou dnešní premiéry v kinech. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
6: Takže, jak to tady chodí?
7: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
6: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
8: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
7: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
6: Jo.
7: Vokoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
8: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: Děláte, co děláte? Bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u premiér v kinech a především, že jste si naladili Zun Rádio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás příběh, který dokazuje, že někdy nejlepší astronomové nesedí v observatořích, ale doma u počítače s kávou. Jak uvádí Universe Today, dobrovolníci z projektu Backyard Worlds Planet 9 právě zdvojnásobili počet známých hnědých trpaslíků v našem kosmickém sousedství. Tito takzvaní neúspěšní hvězdáři jsou notoricky obtížně k nalezení, nejsou dost velcí na jadernou fúzi a v optickém světle jsou prakticky neviditelní. Ale lidské oko porazilo algoritmy. Tisíce občanských vědců procházely infračervené snímky z družice WISE a objevily přes 3000 nových kandidátů. 2357 trpaslíků typu L a 649 typu D. A bonus? 9 vzácných dvojhvězdných systémů ultrachladných trpaslíků. 61 dobrovolníků dokonce dostalo autorství v odborném časopise. 2 miliardy dalších snímků ještě čekají, takže pokud sníte o vědecké publikaci, máte šanci. Vesmír je velký, ale s vámi se zmenšuje. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
3: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
6: Takže, jak to tady chodí?
7: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
6: A když...
8: Jo, ty krávo, to je síla.
6: Když se mi jich líbí víc naráz?
4: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
7: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
6: Jo.
7: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než daní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
8: Jo.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
7: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16.

0: optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na začátku května 95 vydávají Casino Royale svůj bezkonkurenčně nejúspěšnější single kariéry. Hello. Ano, The Rock, který se stane

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na něco, co spojuje plíce, srdce a beztížný stav nad vašimi hlavami. Astronauti z expedice 74 na mezinárodní vesmírné stanici totiž studují bakterii, která způsobuje zápal plic a jak dokáže dlouhodobě poškodit srdce. Jak uvádí NASA, vědci využívají unikátní prostředí mikrogravitace k pozorování srdeční tkáně vypěstované z kmenových buněk. A když se taková tkáň ocitne tváří v tvář bakteriální infekci, chová se ve vesmíru jinak než dole na Zemi. Bakterie totiž v beztížném stavu mění své vlastnosti. Jsou agresivnější, rychlejší, prostě turisté první třídy. Cíl je vážný a krásný zároveň. Najít nové metody léčby kardiovaskulárních chorob a infekcí pro pacienty na Zemi. Takže až vás příště někdo zaskočí kašlem v tramvaji, vzpomeňte si, odpověď možná hledají 400 kilometrů nad vámi. A já zatím držím orbitu a palce.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: Výzva compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
3: Recovery plan. Endpoint detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS

0: Automaticky, žádné čekání, všechno online, 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
5: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej. Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
2: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: rámci svého labelu JT Company.
1: JT Company is a company with many different labels. I have one is house, trance, commercial and so something really pop.
0: 6. května 1995 se objevuje Sweetest Day of May jako novinka na 7. místě anglického žebříčku Cool Cuts a znamená to jediné. Joe T. Vanelli Project a jeho Sweetest Day of May se zpěvačkou Harem D patří mezi vůbec nejvíce DJ kupované a hrané vinily na party ve Velké Británii a bude patřit mezi největší hity jeho úspěšné kariéry.
1: In London is more fashion, it's like Milano.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
5: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
5: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***u?
5: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
5: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
1: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
5: Okulink?
1: A Asome. Tichý zážitek.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
1: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
7: Memento mori, krasotinko.
6: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Takže, jak to tady chodí?
10: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
9: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
11: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
10: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
9: Jo.
10: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
12: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na něco, co spojuje plíce, srdce a bestýžný stav nad vašimi hlavami. Astronauti z expedice 74 na Mezinárodní vesmírné stanici totiž studují bakterii, která způsobuje zápal plic a jak dokáže dlouhodobě poškodit srdce. Jak uvádí NASA, vědci využívají unikátní prostředí mikrogravitace k pozorování srdeční tkáně vypěstované z kmenových buněk. A když se taková tkáň ocitne tváří v tvář bakteriální infekci, chová se ve vesmíru jinak než dole na Zemi. Bakterie totiž v bestížném stavu mění své vlastnosti. Jsou agresivnější, rychlejší, prostě turisté první třídy. Cíl je vážný a krásný zároveň. Najít nové metody léčby kardiovaskulárních chorob a infekcí pro pacienty na Zemi. Takže až vás příště někdo zaskočí kašlem v tramvaji, vzpomeňte si, odpověď možná hledají 400 kilometrů nad vámi. A já zatím držím orbitu a palce. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když...
3: Jo, ty krávo, to je síla.
1: Když se mi jich líbí víc naráz?
4: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Časněte, když silák roztáhne povoz pouze svým jazykem.
2: Dave Gauder je obr chlap, kterého když potkáte, tak se vám roztřesou kolena.
3: Would you believe I was a butcher first of all? I worked in the markets in Birmingham as a butcher. So that was my first job out of school.
2: Tenhle řezník už ale nevykonává svou původní profesi. Je z něj silák, který předvádí nadlidské výkony, díky nimž získává peníze na ty nejušlechtilejší cíle.
3: I didn't start training, weight training till I was 21.
2: Začalo to všechno ve fitku, kde zaslechl, že byla vyhlášena sbírka pro postižené chlapce. Dave nezaváhal a přišel s tím, že pro něj potáhne autobus.
3: From then on, it was an obsession.
2: Autobusem to ale zdaleka neskončil. Vlastní silou tahal hasičský vůz, nákladák, bombardér B-52 nebo Concorde, což mu přineslo také zápisy světových rekordů. Ale v květnu 92 se před něj postaví zcela jiný drobeček.
3: I thought, whoops, a bit off too much than I can chew here. As soon as I saw it, I thought, I'm never gonna do this.
2: Měl 9 týdnů na to se připravit, aby potáhl jumbo jet pro britský Červený kříž. Ale co sakra s tímhle? Concorde vedle něj vypadal jako private jet. Kamarád, který za ním přivedl psychiatra z nemocnice, ten ho zhypnotizoval a naladil mysl.
3: From that point on, I've learned to use my mind in such a way that things are not an obstacle anymore.
2: 19. května 1992 motivační řečník, filantrop a silák s obrovským srdcem Dave Gauder posunuje 200-tunový jumbo jet ve vzdálenosti 7,5 cm na letišti v Heathrow.
1: Publikum normálu očekává, že je pobavíte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
6: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
6: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***u?
6: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
6: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
6: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
7: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
8: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
9: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
7: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám přináším příběh planety, která by podle všech pravidel neměla existovat a přesto si vesele krouží kolem své hvězdy. Soustava se jmenuje TOI 1130 a leží 190 světelných let od Země. Žije tam horký Jupiter, takový vesmírný rváč, který obíhá svou hvězdu jednou za 8 dní. A teď to přijde. Hned vedle něj, ještě blíž ke hvězdě, krouží malý Neptun s oběhem pouhých 4 dní. Měl být dávno rozprášen do nicoty. Není. Jak popsal magazín Universe Today, tým z MIT použil vesmírný dalekohled Jamesa Webba a v atmosféře toho drobečka našel vodní páru, oxid uhličitý a stopy metanu. Obě planety vznikly daleko za takzvanou ledovou hranicí a pak migrovaly dovnitř společně, v rezonanci 2:1. Takže i ve vesmíru platí, kdo jde s velkým hochem ruku v ruce, ten přežije. A já vám držím palce, ať vás dnes nikdo neoběhne dvakrát. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Prakticky žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
5: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
3: Jo.
4: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
5: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

Jirku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na Mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Dr. York vydává 6. května 1985 své debutové album New. Z obalu stříká čertovské charisma v obleku, booklet je zasypaný romantickými texty a v zádech má vlastní label Passion, studio i kapelu.
2: Zajímavý, vášnivý.
1: Skladba It's Only a Dream se tiše šíří rádiovým éterem, jenže za mikrofonem se skrývá mnohem víc. Dr. York zároveň vede náboženské hnutí, které kombinuje černý nacionalismus, islám, egyptskou mytologii, UFO, konspirační teorie a vlastní tvrzení, že je mimozemský učitel z planety Risk. A samozřejmě, že za touhle šaškárnou jsou věci mnohem temnějšího charakteru.
3: To ne!
1: Sekty tohoto zpěváka, proroka, léčitele a mimozemšťana mění jména rychleji než obaly kazet a všechny spojuje jedno. Dr. York v čele jako Supreme Grand Master, Chief Black Eagle nebo taky Isa Al-Hadi Al-Mahdi. V 90. letech se Dr. York se svými třemi sty následovníky přesune do venkovské Georgie, kde postaví bizarní komplex jménem Tamare, egyptský chrám uprostřed amerického jihu doplněný o sfingy, pyramidy a bránu jako z fantasy filmu. Tady už nebude hrát na popové žebříčky, ale na něco mnohem většího, spásu lidstva a vlastní kult Nubian Nation, který je zcela podřízen jeho zvrhlým choutkám.
4: Co se stalo?
5: Nemám zdát, ale vzbudil jsem se s tímhle.
4: Pane bože,
5: to teď budu žít?
4: Tohle není Davidova hvězda, to je pentagram, satanický symbol užívaný k vyvolání démonů z pekla.
5: Tak to není dobrý.
1: Po miléniu už bude z neúspěšného R&B zpěváka Dr. Yorka zločinecký predátor, který bude odsouzen na 135 let vězení za sexuální zneužívání, obchod s lidmi a praní špinavých peněz v jednom z největších případů tohoto druhu v historii USA.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: Takže, jak to tady chodí?
6: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
5: A když... Když se mi jich líbí víc naraz?
7: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
6: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
5: Jo.
6: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
8: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: www.kempečka.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Prodáno.
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
4: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na černé díry. A ne ledajaké. Ty největší, jak popisuje magazín Universe Today, se totiž nerodí. Ony se staví. Tým z Kardivské univerzity analyzoval 153 srážky černých děr, zachycené observatořemi LIGO, VIRGO a KAGRA a výsledky publikoval v Nature Astronomy. A co odhalili? Ti orbitální obři vznikly postupně, splynutím po splynutí, ve starobylých kulových hvězdokupách, kde jsou hvězdy nacpané jako diváci na rockovém koncertu. Klíčem je rotace. Nejtěžší černé díry se točí rychle a nahodile, což prozrazuje, že už mají za sebou několik kol fúzí. Studie navíc potvrzuje takzvanou hmotnostní mezeru. Nad zhruba 45 hmotnostmi Slunce hvězdy nekolabují, ale roztrhají se vlastní energií. Černé díry jako stavebnice. Vesmír je prostě nenapravitelný kutil. Mějte se pozemsky.
3: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
3: Kostlova. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání? Sledovat, jak je

0: že?
1: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
1: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
5: Takže, jak to tady chodí?
6: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
5: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
7: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
6: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
5: Jo.
6: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
8: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na začátku května 95 vydávají Casino Royale svůj bezkonkurenčně nejúspěšnější single kariéry. Hello. Ano, The Rock, který se

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje. Jo.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
2: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Tak co? Dobrý?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na ty devně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
8: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
9: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
7: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na světě se objevuje šek na 5 milionů dolarů s datem 3. května 1985. Ale proč?
2: Vítejte, Zorine. Bavte se.
1: Padouch Max Zorin prý jim chce vyplatit jistou Stacy Sutnovou. Jenže jak je to možné, když bondovka View to Kill ještě ani neměla premiéru? Vyhlídka na vraždu se v kinech objeví až 22. května 85, takže pokud jsme v květnu 85 zahlédli tenhle šek, musí to být zjevení z budoucnosti. To jen, abychom se v tom cestování časem příliš nenudili.
3: Oh, veliteli Bonde.
4: Říkejte mi, James. Na Aljašku je to 5 dnů.
1: Kdo je Stacy? Proč 5 milionů? A hlavně, přežije to Bond nebo odejde z grácí jako Roger Moore? Všechno se dozvíme až za 3 týdny. Zatím víme jen to, že když někdo vystaví šek na 5 mega, tak se nejspíš něco chystá a pokud je to bondovka,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakle.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Do

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Powerplay.

0: z Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Dnes nás čekají jen a pouze premiéry v kinech. Top Gun se vrací na plátno v rámci 40. výročí, Paul Mason se ptá, co nám zbylo z lásky, a Orwellova Farma zvířat ožila v novém moderním provedení. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: His exploits are legendary. You will not find a finer fighter pilot anywhere in the world.
1: That field needs remain for speed.
2: Maverick, you've been called back to Top Gun.
3: Do českých kin se vrací jeden z největších akčních hitů 80. let. Top Gun slaví 40 let od svého uvedení a na filmová plátna ho nyní přináší Cinemart. Režisér Tony Scott tehdy vypustil do světa příběh mladého vojenského pilota Peta Mavericka Mitchella, kterého si zahrál Tom Cruise, a tento film z něj udělal globální superstar. Maverick nastupuje do elitní školy bojového létání, kde chce dokázat, že je ten nejlepší. Jak jinak? Jenže jeho hazardérské instinkty a pohrdání pravidly mu víc zavírají dveře, než otevírají, a teprve tragická nehoda ho donutí podívat se sám na sebe bez pilotní helmy. Po boku Toma Cruise se na plátně objevili také Val Kilmer, Kelly McGillis nebo Anthony Edwards. Top Gun, klasika, která ani po 40 letech neztratila tah, je nyní k vidění v českých kinech.
4: What you do up there is larger than life.
5: Talk to me, Goose.
6: Talk to me, Goose.
7: This is where you belong.
8: I'm a fighter pilot. It's not what I am. It's who I am.

Amazon Prime Video spustil nový bundle v Americe. Za $20 měsíčně získají diváci dohromady Apple TV Plus a Peacock Premium Plus v jednom předplatném. A to je docela přesný obraz toho, kam celý streamovací svět momentálně míří. Po letech, kdy každá platforma bojovala o vaši pozornost zvlášť, začínají velcí hráči balíčkovat. Netflix, Disney Plus, HBO Max, Apple TV Plus, Peacock, Amazon. Svět se pomalu vrací k tomu, co známe jako kabelovku, ale tentokrát bez nutnosti platit za 100 kanálů, které si nikdy nepustíme. Tato konkrétní nabídka je prozatím jen pro americký trh. Peacock v Evropě vůbec nefunguje, ale trend je jasný. Agregace je nová černá.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. NISPA Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, SOC Recovery Plan. Endpoint Detection, Multifactor. Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vizuálne.io. A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
1: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
0: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
1: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
0: Myslíte nějakou m***u?
1: No...
0: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
1: Cože?
0: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
0: A hlavně... Má okulink.
1: Okulink?
2: Asome. Tichý zážitek.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 4177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Johnsona, Co nám zbylo z lásky. A pokud jste viděli jeho předchozí snímky Bílý bílý den nebo Godland, víte, do čeho jdete. Pan Mason tentokrát natočil rodinné drama o rozpadajícím se manželství a udělal to doslova po svém. Film točil 8 let s vlastní rodinou, vlastním psem a v domovském islandském městečku. Děti hrají jeho skutečné děti, pár pak Saga Gorsgadóttir a Sverrir Gudnason. Kritici chválí přesný vizuální styl, suchý islandský humor i to, jak film umí být zároveň odlehčený i hluboce dojemný, s nečekanými prvky magického realismu, které z rodinného dramatu dělají něco jiného, než byste čekali. Magazín Variety ho popsal jako citlivé manželské vyprávění s éterickou přesností obrazu a posedlostí proměnlivými náladami islandské krajiny. Snímek Co nám zbylo z lásky přichází do českých kin v distribuci Aerofilms.
1: Humor, sex, or lack of it. All of the things that really matter. We just made a film called The Love That Remains. Check it out. We really like it.
2: Já, hún ekki með putta núna. Við erum að helsa þér líka til baka.
1: You can also go see something else. It's okay.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Jalim, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: What's up?
1: We are going on vacation.
2: I do hope it's somewhere good.
3: What does that say?
0: Laughter House!
3: That sounds awesome! I love to laugh!
0: It's a slaughterhouse!
3: Look at all this deliciousness! They want this!
0: Do you want to be food, or do you want freedom?
4: Then let's fight for it!
5: Do českých kin můžete vyrazit i na animovaný film Farma zvířat. Nové zpracování slavné satirické bajky George Orwella, která je dnes možná aktuálnější než kdy dřív. Na farmě se zvířata vzbouří proti svému lidskému pánovi, vyženou ho a rozhodnou se řídit vše po svém svobodně, rovně a spravedlivě. Jenže jak to tak bývá, někteří jsou si rovnější než ostatní. Osvobozenecká revoluce se postupně mění v nový systém útlaku, kde přepisování pravdy, propaganda a strach nahrazují původní ideály. A otázka, jestli se tomu někdy dokáže vůbec někdo postavit, visí ve vzduchu víc než znepokojivě. Režie se chopil Andy Serkis, herec a režisér, kterého čeští diváci dobře znají jako Gluma z trilogie Pán prstenů nebo šimpanze Cezara ze série Planety opic. Tentokrát režíruje a hlasově se podílí na velkolepě obsazeném animáku, kde svými hlasy přispěli Seth Rogen, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Steve Buscemi, Glenn Close nebo Jim Parsons. Farma zvířat dnes vstupuje do kin v dabované i titulkované verzi pod hlavičkou distribuce Cinemart.
0: We're free! Whatever goes upon two legs is an enemy.
6: Four legs, good. Two legs, bad.
0: No animal shall wear clothes.
7: Huh? What?
8: We're show pigs.
0: And all animals are equal.
9: Yeah! Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Takže, jak to tady chodí?
5: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
4: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
5: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
7: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Prodáno!
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: My si ještě dáme kompletní rychlý přehled všeho nového, co dnes dorazilo do kin. Největší festivalový titul tohoto týdne přichází ze severu, islandské drama Co nám zbylo z lásky od režiséra Hlynura Palmasona, který stojí za kamerou i za scénářem. Pětičlenná rodina na Islandu, sníh, ryby, kosatky a tiché drama skryté pod poklidnou každodenností. Žádný thriller, žádný velký zvrat, jen věci, které jsou skutečně důležité. Tohle je festival na talíři i v kině. Úplně jiný kalibr pak přináší nová animovaná Farma zvířat. Andy Serkis zpracoval Orwellovu klasiku s hvězdným hlasovým obsazením. Revoluce, která se zvrhne v nový útlak. A pak je tu klasika, která se vrací na plátno v rámci 40. výročí Top Gun z roku 1986. Tom Cruise, Val Kilmer a hazardní pilot Maverick. Kdo to v kině nezažil, má šanci to napravit. Do kin vstupuje také Iron Maiden Burning Ambition, 5 desetiletí jedné z největších heavy metalových legend. Archivní záběry, rozhovory s Larsem Ulrichem, Javierem Bardemem nebo Chuckem D. Tohle je pro fanoušky povinná výprava do kin. A na závěr kinopremiéra pro vaše píďata, francouzská animovaná Malá Amélie o tříleté dívence, která si myslí, že je všemocná, dokud ji nezastaví kousek čokolády. Film nominovaný na Oscara, Zlatý globus i Césara a oceněný na prestižním festivalu v Annecy. Tak to jsou dnešní premiéry v kinech. Hovk!

Music.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: Lisa Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: rcentro.io.
1: Budka z Borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Takže, jak to tady chodí?
1: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
4: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
1: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
3: Jo.
1: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje. Yeah.
5: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend, desítky značek a víc než stovka motorek.
1: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
7: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

Dnes sa zvezeme na vlne čiste Organic Deep House Music. A nádherných 118 a full BPM. Proste na pohodu.

Maribi Samples. Čistý chill, čistá pohoda. Toto je Deep Wave.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifactor.
3: Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vlna.io.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Vokoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje. Jo.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend, desítky značek a víc než stovka motorek.
2: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: This right here is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám přináším příběh planety, která by podle všech pravidel neměla existovat a přesto si vesele krouží kolem své hvězdy. Soustava se jmenuje TOI 1130 a leží 190 světelných let od Země. Žije tam horký Jupiter, takový vesmírný rváč, který obíhá svou hvězdu jednou za 8 dní. A teď to přijde. Hned vedle něj, ještě blíž ke hvězdě, krouží malý Neptun s oběhem pouhých 4 dní. Měl být dávno rozprášen do nicoty. Není. Jak popsal magazín Universe Today, tým z MIT použil vesmírný dalekohled Jamese Webba a v atmosféře toho drobečka našel vodní páru, oxid uhličitý a stopy metanu. Obě planety vznikly daleko za takzvanou ledovou hranicí a pak migrovaly dovnitř společně, v rezonanci 2:1. Takže i ve vesmíru platí, kdo jde s velkým hochem ruku v ruce, ten přežije. A já vám držím palce, ať vás dnes nikdo neoběhne dvakrát. Mějte se pozemsky.

0: Powerplay. Takže, jak to tady chodí?
1: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
0: A když... Jo, ty krávo, to je síla. Když se mi jich líbí víc naráz?
2: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
1: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
0: Jo.
1: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje. Jo.
2: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
1: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.

0: váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
4: Takže, jak to tady chodí?
5: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
4: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
5: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
5: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej. Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
2: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.
5: Budka z borovice pro ptáky.
6: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
5: Obytej v les, 2,8 centáků.
6: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
5: Ne.
6: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
8: Zoom. Tak co?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej. Okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Každý je v něčem dobrý. Vy například...

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej. Okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje. Jo.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
2: Mototest Camp 2020.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.